0: cha-cha. Lupčka mi je dala mala, lupčka mi je dala mala, divje sva plesala cela noč.
1: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.